tore na wonyina asia fa na impofremu mumbi a etisem frama a emuya din a refresro ba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu na etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo watimu.